0: Šest šmičnu popěčech je dženca Džil přírody s Mojze s Matejom. Vožné je přírody a ja praju raz vožné rajnče lapce do mězboča. A Matej má s tým tež přeladku do vůsovania.
1: Dobar ranko vám. V našej hučnej rubrice Crescendo přeradí vám Simon Heduška nedom, kelko kaloriju poprom spaliče, když instrument raječe. Kelko to dokładne je, odvisuje měnice od instrumenta a člověka samo, no to jsem čipne na Simonu obličenja. V rubrice Věda, vědomost a vůna makanky věnuje se Mjočin Venk v úspěchám při lékovaniu češkoho raka. Milan Grojlich je za vás již raz do nového vůdača vůdatka poladal a rozprávě o šulském muzeu v Strožiči jsme nedávno skupinu šulorů a šulorků převodili. Tam jsou měnice nauknili, jak je se ještě před let stotkom vůčovalo a potom jsme vám tež galeriju zestajili s impresiemi Božo očivo. To poladajče ráda raz na naše internetové strony a našu app MDR Savia.
0: A nech se přemyslí, ty dobíš taky kontrabas šlepovat, to si tady znovu to práci, ty docela do trůnu přímnu, abo?
1: Hoj, ne, moje posty na przykład jenoś klawiorem, te są fajnczynki, to ja muszę prać.
0: Tam są wodbu, co tam powiedzieć. Dobra, nie przyjemy moim. Mati Dzisław, Adriana Fryczyc, Grymichowa, Studio Spiewa, Tomasz Walter.

Na dźiwnje sće čera žitke družki suche domoj dostali od čtyrjoch. Nikak je so započało dešćovać, a potom samotež trochu silnišo z mjestnami rýmało so je. A kak pundže džen sada alebo komikne, so išće dešćuje, cínače stopnju pokaza žive slibro napšikvat ve Salovje, ve Trebinje so trochu. Haj krućišo runje, že tež cínače stopňu ve žičenju so lochce dešťuje, tež maja tam 12 stopňu a tež polatame napšikva do Nosačic, tam tež cínače stopňu žive slepro pokaza, přes cíve džen z najmenša

Někotor škuli so tež vonka do přírody poda, tam zela zběra. Všitko to, što jež tež kčeje bozanka, kčeje, když doma nímače nohoj, žan bozanku v uštom, potom poladajče notla vonka, když če popuču. Nazběrajče se, například zobrče se, zyrop navarili, abo snano tež oksimil. Nohaj nitko v přichodných dniach dreje bozanka miła najprede raz, potom dere vusknič, vožna bozanka, so nehodzi tak derje předživač, ako su potom všitke mačizne v obvokane hevach ve vězo můžeče vůživač, ale lepe je, když potom zase svunčko derje vůskneje. No i všitko vonka rýne bujnik čije a hodzi so tež derje předživač. Například, kajš prajach do zeropa.

0: Přesle dźesatki žno spytaja farmaceutki a lekarjo mutirowany krasa zaso nieaktivny činić. Tola jeho struktura je tajka, zaso medikamenty z nim prawie zjazać nie moža, z čimž nie moža jeho zadżarženje wobliwować. Runje za to pak jeso nietko skunčnie kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studiji z nim wobdźěli so 500 nasměrč chorych osobów z metastazami a bez wuladów na hojenje. Połeca z nich dosta medikament, tamna połeca chemoterapiju. Wuslědk pacjenta z nowym medikamentom bychu přerezku dvojce tak długo živi. Oni po spočatku studije přerezne hišće jace hač cínače měsacu přeživichu, porno jenož 6 měsacam při chemoterapii. A tež čas, kotrymž je so stav pacientov nakvilnje stabilizoval a korošć zadžaržava, so od cí na 7 měsacov jace hač podvojí. Přiušim, žane hojenje a jenož pół leta jace, to so nezda žana vulka věc byč. Tola po lět žesatkach pónych přesvapenju při slědženju pokaza nowy medikament možny puč k hojenju raka, kotrž dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je slědžarjo a lekarki na konferenci k dołemu aplausi ponu.
1: Věda, vědomosć a vunamakanki.
2: Běže naša rubrika s měrčinom venkom, měnčinu ište potom je vědlik nasledom.

0: Osamičino do napo sedmiche mezvoča nam tojšto přeradža, když je poladam do Matio mezvoča, na tom polada každeki kutny polcaj.
1: Policija z G.
0: Papere brošu, pojče moje von.
2: Genau, tak jo. Na autodroze 4 do smera Zorelca, mir s poučnicu a ohonom, je so při nakladnem auče, začarauším v obruč kolesa puknuva. Dželje puknen je v obruče z lečachu pon do pekaveja, kiž bi samsen smera popuču a auto v obškodžichu. 10 euro škode nasta, ale zranene nichtu nebu. A ve slepom, tam je 40-letny muž sredu poponju ilegalnie na industriju přestrenjen štompuščiu. Straža policajska revíra přikvata, to chceš mužu z dung štomaru na votvěst. 10 euro škoda je nastała a nitko sa revírová kriminálna služba. S padustvom zabiera.
0: A nitko Mati, ty sa so přečinila, da. Dobu dále jezbu, šitko poriadku.

0: Popšejče no mi kusk rańsze ryje. A ja se nemůžu představit, že so vám to nespodoba peč minčinu do sedmiche. A nitko doličíme si v myslach raz do Frankobroda nad Mohanom. Na tamniše leta niščo, to je vůlke dosť. Tam měja chučera měnujce aj celé neušiedne pad, Matejo, što je so stało?
1: Hač Spiegel Online, Bild, NTV, aber tež Frankfurter Rundschau. Švíce písaja vo neušiedne nezbožu čera, tam je so menujce pola jedno Lufthansa letadva, kiž by poprom celé nové prit na kuska kolesu zvamava. Letadva te stejše runje při Gejče a dobieše potom do Los Angelesa odlečeč, ale při přijotach je so potom nadobo tute letadvo dopredka zetsvo, na to je zavišče porane rungsvo tam, viacori sobudovačero su so zranili a dobrachu do koronie. Mm-hmm. A ta Boeing, kiš je so skoncva, je sa hakle loni tvariva, bie hakle od letušeho februara popuču. A nitko so veza farovce, dokvanje s tem zabiraja. Čo dla se tekne što stuva, pola teke nuje mašine stač može.
0: A nik se prašiš. A slyšiš tak tu zvuk, když so to potom tam se s temi kšidvami a pon rungs.
1: Tak nikak,
0: hej. A pon joho to, čakuj za čim, Matejo.

Kóždźenca, za někotre měnšiny za dokładnie 4 o tym rozprawiam, kelko kalorijo jem spali albo wodobudže, gdyż instrument hraješ. To jest man Hiduška uslidził. Do to chcemy pak poladać do Krostawy w ohonim kraju, tam zaklinči Jenička koralová kantáta Johana Sebastiana Bacha a to skvádnostne 350. narodnin Paula Gerharda. Niečelo po podňu 4. v cirkvi v Krostavie, to je tá, kdež maja te svaune, zilbermanové píščele po takým, kdež tam do tastu přijímaš zavěstče tež kalorie zubíš. O tom nedom poveda Simon Hiduška v našim seriálu Krščenta, kdež je Miles Smith dospíval.

Mečmičinu do napo, vosmičinu dom, z dupkom napo. Słyšite naše povědče s Matejom Dziswałkom. Ladamy pak jeszcze raz na čarowší dzień. Sta serbskich věry vrch je čera ve serbskich katolskich vozadach svý dzień Božeho čiwa svědčivo. Štuž nie je jeszcze na našu internetovú stronu abo do našich sociálnych syčov poladał. Tam sme vám všelaké impresie čarowšeho sviato dňa. Ze svosadu vozi byli mě z druhým mám vobrazy ze Spančic Kukova, ze Sralbické štěž, ze Sradvoria. No a štuž chce si načítať, što má to s cova stutymi nebesami po takim s tym baldachinom na sebi, abo tež s demonstrancu tu niech poladnie do runie do našej app MDR Serbia. A tam sme nekotre zajímavostky za vás znosili a nimo toho zoniče tež, kak so svičin druže sviči a menuje.

0: W, W, W. Wieda, Wiedomosć a Wunamakanki.
1: Wulka hala na 10,000 ludzi šice stanu, placaja a wyskaja husaca koža. Tole doživi skire na koncertach a nic na wiedomostnych konferencach. Tola tak je so stało kunc tydźenja na lětnym onkologickim zetkanju USA. Tam šedstajichu sledžerjo a sledžerki wusledki studije z novym medikamentom přečivo raki brušneje slinice, nimsce bauchšpeicheldrüse. Je to češka forma raka, kotra šledma na terapie reaguje. Samo ze chemoterapiju pacienča zvětša biju nešto měsacov po diagnoze zemreja. Přičina je protein z mienom kras. Tutun rejaduje rozčenje a dzielenje bańko čile a miał poprav mienoš nakvilnje aktivny byč. Při raku brušneje slinice pak je protein mutacije dla šun čas aktivny a da rakowe bańki bez hačenja rozč. Přesli 10 týždňo spýtaja farmaceutky a lekarjo mutirovaný kras zaso neaktívny činič. Tola jeho struktúra je tajka, zaso medikamenty z ním práve zjazač nemôža, z čímž nemôža jeho zadžarženie vobliuvač. Rúne za to pak jeso netko skončne kandidát namakal. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z ním vobdžili so 500 nasmierč korych osobov s metastázami a bez úladov na hojenie. Pojeca z nich dosta medikament, tam na pojeca chemoterapiju. Vusledk pacienta z novým medikamentom bych u přerezku dvojce tak dlho živi. Oni po spočatku studie přerezne hišče jace hač cina či měsacu přeživichu, porno jenž 6 měsacam při chemoterapii. A tež čas, kotrimž je so stav pacientov nakvilně stabilizoval a korošť zadržava, so od ci na 7 měsacov jace hač podvojí. Při všim, žane hojenje a jenž pol leta jace, to so nezda žana vulka vec byč. Tola po li 10 polnych přesvapenju při sledženju pokaza nowy medikament možny puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je sledžerjo a lekarki na konference k dołemu aplausi ponu.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: W uspiechach przy likowaniu ciężkiego raka je rozprawiał Mirczyn Węk. Cymiczyny po cyblikinałosom.

0: serwis.
1: Na wjasowu gromadu přepšestuje žinca Serbski muzej Hršebrzu. Žinca jo lietne dveru ve Svižin, k tomu nedajo jano kofi a tykajn, ale teke kulturu, ved medrošišća bužo to grono zgnješo, kako gledajo nejnoše iniciative za veževinje hužilskego medrošišća a suhešo na dobru z ruku getovanu muziku, serbsku muziku s umilcom Jake Švarc. Přesto teke ten moto žinca, carna jaka medra šorca, ved zik Čech vedpůdňa zastupio dělmotne. Kupaňská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo ten týždeň dre vedverivo nejmenšie kupaňiščo pet govým nebiom v celej Łužice. Malko ale fajna nové, najlepša gešpa za vedechanie kaž z čaduce v Slipjenském regióne. Kupaňiščo jo vedne da kúš týždeň vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa v cíka dviju až do sedmých jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče přeglědka bramborskega umělstva pod titulom Ved o přichod. Karolina Krautzec zabiera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přiobrožijo se serbskemu kvěrnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršova s Luka Golinskim prijedne serbski coming-out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umělcovky a umělce budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informaciju ve internetu pod Kulturland Brandenburg. Umělstvo petkovým nebiom mežošo sebe oglidaš a rovno tak kupiš domů Niský muzej v Dešně jo přepšosu zase umělce z regiona na umělský svěžin Víče a Nieželu. To bužo, všetci v jadna z všech dostarych, v samském cacu vedmiju se umělský plenér z Gabriele Gittel přiglidaš a umělcam, kak nastavajú živé bilde, rostlinu a krajine za kulturný program jo teke starane. Potajemnosti bogata krajina upšestrijo se predke luborazom. Stare bajki a povestči ulicujo ve serbskech miestnu a grodu, cošo tu krajinu zeznaš, a to na serbske jo vam kazane na serbske vandrovanje dolno serbske recnije šule, viče ta bužo bla Bilova, nimski Bilo, Jens Martin a Gregor Večorek bužo tej vas vjastč a ulicova švet natura a vet historie, vandrovanje trajo 5 štundo, Dobre cryje treba šo, zmakajú se viče zega žasošech. Obžilinie pváši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetnem miestne, bez triažovie bužo taká pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio se za to všetci interesantnú tému a ten raz žo vrto, co sú vejsanárie niega grali ako žiši. Namša ta bužo nižilu zega žasošech. V samskim času buža vesipna serbsko-nimska namša v Slepem, pod motom Spívajšo Bogu nový spiev, ulicujo liturgia ved medce muziki a žoteke vo serbske dude, fararka Jadwiga Maling a vikarka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy možošo ju slyšaš přes radio MDR Kultur, ju usčevajo ved ziga žasošich. Ja, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžešo na našom internetovém boku pod rbb-online.de/som.
2: Jo, a vedrove uglede za ten koľc týženia mám hešči k tým pokazkám.
3: Vedro.
2: Vedpúdňa môžešo hešči Mežo se tam od sem hešti desčovaš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželu přibera več, vestaňo pak z väčšego suche pla 20 do 24 stopňov.
3: RBB. RBB. Serbski program. Lubujemy naszą rzecz.